jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon Rádia a Huči Kuči Tance. Sky Showtime znovu nasadilo do akce Martiana v druhé řadě seriálu The Agency. HBO Max pokračuje v roku Draka a Netflix má další detektivku Harlana Coubena Najdu si tě. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zone.

0: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes. I lied to my friends, my colleagues. I sacrificed people. I deserve my fate. If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
1: Na Sky Showtime konečně přichází pokračování špionážního thrilleru The Agency. V druhé řadě opět sledujeme tajného agenta CIA Martiana v podání Michaela Fassbendera, který musí balancovat mezi misí, kariérou a láskou k Sammy, kterou stvárňuje Jodie Turner-Smith. Tentokrát situace ještě zhoustla, protože ze Sammy se stala politická vězeňkyně v Súdánu a on udělá cokoliv, aby se ji pokusil zachránit, i kdyby měl zradit. Kromě Fassbendera v seriálu uvidíte Jeffreyho Wrighta, Richarda Gera, Catherine Watterson a Dominika Vesta. The Agency je americkou adaptací úspěšného francouzského thrilleru Le Bureau de Légende. Na Sky Showtime ho najdete pod názvem The Bureau a můžete tam juknout na všech pět řad. První řada The Agency se stala nejsledovanější novou sérií v historii streamovací služby Showtime s více jak 5 miliony diváků po celém světě hned při své premiéře v listopadu 24. První tři epizody druhé řady budou dostupné již dnes. Další epizody budou přibývat každý týden a celkem jich bude 10. The Agency, druhá řada špionážního thrilleru s Michaelem Fassbenderem, je od dneška exkluzivně na Sky Showtime.
0: There are rules in the CIA. They exist to protect you, the mission, the company. Until it's a curse.
2: The agency is cleaning house.
3: This is a mole hunt.
0: It's worse than you think. Trust no one. Not even me.
4: What is this about, Martian?
0: Can I trust you?

0: Where were you?
1: Alicent came to Dragonstone. She will open the gates of the Red Keep and surrender to me.
0: You cannot trust her.
2: Action! Nejokázalejší fantasy série posledních let je zpět na HBO Max. Třetí řada Rodu draka startuje již dnes a přinese rovnou 8 nových epizod vycházejících každý týden. Rok draka je prekvelem hry o trůny zasazeným přibližně 200 let před událostmi, které většina diváků zná nazpaměť. Tentokrát se seriál ponoří přímo do srdce targaryenské občanské války, do takzvaného tance draků, kdy dva nároky na železný trůn stojí proti sobě s draky, intrikami a krvavými bitvami jako argumenty. Děj nové řady čerpá přímo z Martinovy kroniky Oheň a krev. V hlavních rolích se vrací Emma Darcy a Olivia Cooke, po jejich boku bude opět Matt Smith. Za celým projektem stojí showrunner Ryan J. Condal a jako výkonný producent samozřejmě i sám George R. R. Martin. Třetí řada Roku draka startuje už dnes exkluzivně na HBO Max.
3: We'll have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
4: All that remains is for you to decide what you want from this war.
5: You'll do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.

0: show you something. Tell me what you see. Look closer, David.
1: Na Netflixu najdete nový americký thriller Najdu si tě a jedná se o další adaptaci z pera mistra napínavých zápletek Harlana Coubena. Tentokrát se příběh točí kolem nevinného muže, který si odpikává doživotní trest za vraždu vlastního syna. A pak se mu dostane do rukou důkaz, který všechno zpochybní a že jeho dítě možná vůbec nezemřelo. Aby se dopátral pravdy, nezbývá mu než uprchnout z vězení. V hlavních rolích uvidíte Sama Worthingtona a Mila Vertimiliu. Za kamerou se střídá hned několik režisérek a režisérů, mimo jiné Brett Anderson, veterán žánrových thrillerů. Seriál Najdu si tě najdete exkluzivně na Netflixu.
0: No matter how impossible, that he is somehow still alive.
2: Then there's someone very dangerous behind this.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

nemůžu ještě opomenout, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 18. května. Největším lákadlem týdne je překvapivě titul pro píděta Toy Story 5 Příběh hraček. Woody, Buzz, Raketák, Jessie a Vidlík se vracejí a tentokrát čelí nepříteli jménem Žabletka. Chytrý tablet, který pohltí pozornost dítěte rychleji, než stihnete říct švec. Citlivá i vtipná jízda pro celou rodinu, která se ale nebojí zeptat, jestli mají klasické hračky v digitální éře vůbec ještě budoucnost. Ze světa evropského autorského kina dorazil koprodukční snímek Co je ti holka? Celovečerní debut režisérky Uršky Djukic, který nás zavede do italského kláštera za 16-letou Lucií, katolický sbor, letní soustředění kvetoucí růže a střet víry s tělesností. Domácí produkce se přihlásila se zombie komedií Tahle party je dead, Halloweenská noc, parta přátel, zombie, policisté a pár frustrovaných herců z romantických komedií v podání Vladimíra Polívky a Hinka Čermáka. Režisér Adam Kůz vsadil na absurdní humor a horor. Z dokumentů jsou nově v kinech v Lourdech francouzský snímek, který se dívá na nejnavštěvovanější poutní místo Evropy s 6 miliony návštěvníky ročně bez příkras. Zázraky, suvenýry i lidská nouze vedle sebe. A pro fanoušky české hudby je tu Michal Pavlíček Rocker verze 7.0. Intimní portrét muzikanta, který se blíží 70, vrací se na pódium po operaci a řeší, co vlastně dál. Tak to bychom měli přehled toho, co přibylo do kin minulý čtvrtek. Hovk!

0: address you wanted?
1: Thanks, MG.
0: Honey, right? Love those click-clacking heels.
2: Honey O'Donohue, to what do we owe the honor?
1: Can you tell me about this woman, Mia Novotny?
2: She got stabbed and stuffed in a car, I guess.
3: Sky Showtime nasadilo temnou krimi komedii Honey Don't a kombinace jmen za kamerou i před ní rozhodně stojí za pozornost. Scénárista a Oscarový držitel Ethan Coen se tentokrát bez bratra Joela vrací k žánru, který mu vždy seděl. Společně se svou manželkou a tvůrčí partnerkou Trissy Cook, se kterou stáli za filmem Panenky na útěku, tentokrát přináší příběh soukromé detektivky Honey O'Donohue. Tahle žena z malého města se pustí do vyšetřování série záhadných úmrtí spojených s podivným kostelem. A jak to u Coenů bývá, nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. V hlavní roli se představuje Margaret Qualley, po jejím boku pak Chris Evans a na Emmy nominovaná Aubrey Plaza. Přesně takové obsazení, které v černé komedii slibuje výbušnou chemii. Nicméně kritika film přijala vlažně. Recenzenti shodně chválí výkon Margaret Qualley, stylovou kameramanskou práci Ariho Wegnera, Barvelovu hudbu a povedené úvodní titulky. Problém je ale jinde. Film trpí roztříštěným scénářem, spletitými subploty a prý ztrácí nit vlastního příběhu někde ve druhé půlce. Verdikt je ale na divácích a na jejich chuti po mysteriózních černých detektivkách. Honey Don't můžete nyní sledovat exkluzivně na Sky Showtime.
4: Only when we submit to the will of God do we serve him. Hector, not in the sacristy.
1: The French, they are not happy.
5: Who's not happy?
6: Why is a private investigator looking into a traffic fatality?
1: What can you tell me about?
5: Do you drink?
1: Heavily, it's a point of pride.
6: Should you and I discuss this over a drink?
1: Tuesdays I dry out.
6: Today's Wednesday.
1: Today is Tuesday.

Netflix zrušil sci-fi seriál The Boroughs, a to pouhé 3 týdny po premiéře. Zrušení oznámil jako první deadline minulý týden a přišlo jako studená sprcha. Přitom tvůrci už měli rozepsanou druhou sérii, přičemž se zvažovalo i natáčení 2. a 3. řady najednou. Hlavní důvod? Podle Hollywood Reporter byl problém v astronomicky vysokém rozpočtu, údajně přes 10 milionů dolarů na epizodu, přičemž podle jednoho zdroje bylo skutečné číslo výrazně vyšší. Sledovanost sice seriál držela v top 10, ale čísla prostě nestačila na pokrytí nákladů. Svou a já si myslím nemalou roli sehrál i odchod bratrů Duffrových. Po skončení Stranger Things totiž přešli pod Paramount. Netflix 15. června nevyužil opci na prodloužení smluv herců, čímž seriál fakticky pohřbil. Zdroje potvrzují, že znovuzrození seriálu The Boroughs nepřipadá v úvahu. Netflix totiž vlastní 100% seriálu a prodat ho konkurenci neplánuje. Herečka Gina Davis přiznala, že hercům nikdo důvod neřekl. O zrušení se dozvěděli od tvůrců ještě před oficiálním oznámením a byli prý hluboce zklamáni. Dennis O'Hare pak na Instagramu vyzval fanoušky k symbolické odvetě. Hlasujte pro The Boroughs v Emmy, jen tak Netflixu ukážete, že udělal chybu. První a zřejmě zároveň poslední série The Boroughs je stále k dispozici na Netflixu. Je to škoda, ale vrtkavý je svět streamingu. Nicméně potěším fanoušky těchto temných žánrů protkaných humorem. Seriál Widow's Bay s Matthew Ricem bude pokračovat na Apple TV 2. sérií. Super!

0: 버리고.
1: 전 차지훈 선임이 이번 주말에 사무실로 출근해 주시죠.
2: Na Prime Video vstoupil jihokorejský romantický workplace seriál See You at Work Tomorrow a pro fanoušky korejských romantiáků je tohle přesně ta správná ranní zpráva. Režisérka Eun Sol-yeo adaptovala populární webtoon Kakao a vypráví příběh produktové manažerky, která po bolestném rozchodu zavřela srdce na 7 závor a smysl života nachází hlavně v přesném odchodu z práce a odměně v podobě kuřecích křidélek s pivem. Do jejího pečlivě seřízeného pracovního života pak vstoupí týmový vedoucí, kterému se všichni v kanceláři raději vyhýbají velkým obloukem. See You at Work Tomorrow, korejská kancelářská romance plná nevyhnutelného romantického napětí, je právě teď k dispozici na Prime Video.
1: No smile, no people, no story. 차지훈 선임. 늘 이런 식으로 이뤄왔습니다.
3: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: You must realize, Bosley, your wife is one of the most neurotic women I've ever examined. I still think a few more months in the sanitarium would be helpful. It may be too early to trust her in her natural environment.
1: Oh, Doc, be optimistic. Peggy's breakdown is part of the past now. I don't want her in another mental hospital. I want her home with me and the kids.
2: Slavná americká vydavatelská značka Criterion Collection přidala do své sběratelské řady další zrestaurovaný kultovní titul a tentokrát opravdu bez zábran. Jde o film Desperate Living, grotesku, horor a antifašistickou pohádku v jednom z roku 1977. Režisér John Waters, věčný enfant terrible americké kinematografie, tímto snímkem završil svou takzvanou trash trilogii, která začala skandálními Pink Flamingos a Female Trouble. Hysterická a paranoidní paní v domácnosti Peggy Gravel, kterou si zahrála Meng Stowe, spolu se svou velkorysou a kleptomansky nadanou hospodyní zabíjí pána domu a pak jim nezbývá nic jiného, než zmizet. Uchýlí se do podivného lesního sídliště jménem Mortville, osady plné zatracenců a odpadů civilizace, kde krutovládne výstřední stará královna v podání Edith Maisie. A tam teprve začne ta pravá, řekněme, transformace. Desperate Living je přesně ten typ filmu, který si říká o noc s přáteli se stejně odolným žaludkem. Waters do něj nacpal vše, co ho proslavilo. Absurdní humor, záměrnou nechutnost, neherce ze svého okruhu přátel a typické plivnutí do tváře slušné společnosti. Spolu s Rocky Horror Picture Show patří k základním kamenům fenoménu půlnočních filmů. Desperate Living od Johna Watersa najdete nyní restaurované ve 4K v edici Criterion Collection na criterion.com.
3: Get out of here, you stinking piece of flesh!
4: Yes, they've all had a lot of desperate living.
3: Ah! Oh, God! Find them, feel them, fuck them, forget them! Is that your new motto?
4: Follow the dead-end road to Mortville, USA.

0: Dnes mám pro vás připravený ještě souhrn nejlépe hodnocených titulů on demand posledních dvou týdnů. Apple TV Plus spustilo druhou řadu detektivní série Sugar. Colin Farrell se vrací jako záhadný soukromý detektiv John Sugar, tentokrát pátrá po ztraceném bratrovi mladého boxera, ale zároveň nepřestává hledat vlastní zmizelou sestru. Čím hlouběji se noří, tím temnější spiknutí odhaluje. Napínavé, stylové a Farrell v top formě. Edis Online nabízí francouzský film Renoir z roku 2012. Azurové pobřeží, stárnoucí Renoir, do jehož života vstoupí živelná mladá modelka André. Omlazení pro malíře, inspirace pro syna Žána a zárodek filmového génia. Krásně natočené, jemné a přitom plné vášně. Netflix přidal dvě pozitivně hodnocené novinky, thriller Najdu si tě podle Harlana Coubena. Nevinný otec si odpikává do životí za vraždu vlastního syna, jenže pak získá důkaz, že dítě možná žije. Prchne z vězení a pustí se do hledání pravdy. Sam Worthington, Milo Ventimiglia a Madeleine Stowe v napínavé jízdě. A pro ty, co hledají něco lehčího, romantická komedie Hlasovky pro Isabel se Zoe Deutsch. Hlasovky pro sestru do nebe skončí u cizího člověka a ten se začne zamilovávat do onoho hlasu. Nick Robinson a Nick Offerman doplňují obsazení. Sky Showtime přihodil hned trojici zajímavostí. Italský akční seriál Rosa Elettrica, agentka ochrany svědků a mladý šéf podsvětí na útěku, protože se ukáže, že nadřízení hrají dvojí hru, napínavé a nečekané. Italské právní drama Liga s Lukou Argentérem. Brilantní ironický advokát po kariérním skandálu znovu buduje svou pozici na milánské scéně. Případ za případem, zatímco ho doma čeká boj o dceru. A Sky Showtime přidal také snímek Bugonia od Jorgose Lantimose s Emma Stone a Jesse Plemonsem. Dva konspirátoři unesou CEO velké firmy přesvědčeni, že je mimozemšťanka. Absurdní, provokativní, lantimosovsky šílené. Tak toto jsou nejlépe hodnocené streamingové lahůdky posledních dvou týdnů. Máte z čeho vybírat. Hovk!
1: She wants a man. A man she gets.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně, že vám vyhrává Zoom Radio celý den. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečíša Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
2: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
1: All famous.
2: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmto tlačítky.
3: And is she hot? This is Madonna.
4: Whitney Houston.
5: Michael Jackson is the man of the 80s.
2: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
6: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v červnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Toshiba Baby Disco, kde DJové Mike Dunn, Hugo Hutchinson a Tyree Cooper jen pokrčili rameny. To nebyla ta reakce, co Marsha čekal. Kazetu tedy přinesl do music boxu Ronnie Hardymu a bylo to tam.
1: And he plays it 6 times in a row. He plays the cassette and throws on a special effects record while he's rewinding the cassette to play it again. Everybody's screaming and losing their minds on it. Yeah, that's what I was expecting. That's it.
0: Track se teď musel dostat na vinyl. Marshall šel za Larrym Shermanem z Trax Records a zaplatil mu $1,500 za prvních 1000 kusů.
1: And he didn't do it. He said it wasn't house music. He thought it was crap. He thought it was so bad that he wouldn't press it up even after I paid him. He would not press it up for 8 months. It really got hype because it literally got everywhere on cassette.
0: Larry z Trax Records tedy hodil nový track do stoupy s tím, že je to shit. A ten se mezi tím šířil na kazetách nejen Chicagem, ale díky Frankie Knucklesovi i celou Amerikou, až se dostal za oceán na Ibizu a do Anglie, kde se dostal do rukou novinářům.
1: So journalists got copies of it and they said, well, what is this house music? So they flew to Chicago to interview everybody about house music. I don't know how they got a hold of me, but they got a hold of me and, you know, the record wasn't even out yet.
0: A tím jsme se dostali zpět do začátku června roku 1986, když Larry Sherman viděl, co se děje, druhý den track konečně vylisuje. Jenže Marshalla všichni v Chicagu znají pod přezdívkou Virgo. A co udělal Larry? Single Move Your Body vydává pod jeho civilním jménem Marshall Jefferson s dodatkem Produced by Virgo na druhé straně.
1: I lost my nickname and I lost my friends for all intents and purposes because of that.
0: Když kluci z On The House na Trax Records zatlačí, proč jejich jména na desce nejsou, Larry bude před nima mávat papírem a klidně oznámí, že Marshallovi za jeden song zaplatil $150,000. Marshall, který žije v chicagském getu, ale samozřejmě nic nedostal, což je poměrně běžná praxe v 80. a 90. letech.
1: I was living in a, you know, it wasn't the best place in the world, you know, in the ghetto, on the west side of Chicago. I said, if I got $150,000, I wouldn't be living in this lap of luxury. I didn't even get a refund for the $1,500.
0: Marshall do dneška neviděl většinu peněz ze svého největšího hitu. Nedostal zpátky ani těch $1,500 za vylisování první tisícovky kusů. V roce 2012 si konečně vybojuje část práv, ale o ten poslední kus masteru nahrávky se soudí dodnes.
1: I feel like I got ripped off. I didn't get any money for my biggest hit and I paid to get it pressed up. So I don't feel like I got a fair shake on that.
0: Hymna House Music vznikla v hlavě nočního pošťáka u třídícího stroje Marshalla Jeffersona. Nahraná omylem moc pomalu. Label ji chtěl zahodit. Jméno autora vyšlo na obalu jiné, než mělo. Peníze potečou někomu, komu neměli. A přesto, nebo právě proto, bude single Move Your Body podle magazínu Billboard nejlepším trackem house music všech dob.
1: Hello, this is Marshall Jefferson and this is the story of Move Your Body, the house music anthem. As it happened, back in the day.

0: What's the matter?
1: Oh, it's Ferris.
0: What? What's wrong?
1: What's wrong? For Christ's sake, look at him, honey.
0: What's the matter, Ferris?
2: Papa, I'm fine. I get up.
0: No.
1: No.
2: I have a test today.
1: No.
2: I have to take it. I want to go to a good college so I can have a fruitful life.
1: Annie, you're not going to school like this now.
3: Je dobrý.
2: They bought it.
3: Je 11. června 1986 a do amerických kin právě vyráží jeden dokonale naplánovaný záškolácký den. Premiéru má volný den Ferrisa Buellera.
2: Incredible. One of the worst performances of my career and they never doubted it for a second. How could I possibly be expected to handle school on a day like this?
3: Neodolatelně populární středoškolák z chicagského předměstí v podání Matthewa Broderika tedy přemluví neurotického kamaráda Camerona a přítelkyni Sloan, vypůjčí si milované Ferrari Cameronova otce a vyráží na velkolepou jízdu městem. V patách mu jsou žárlivá sestra Jeannie a uražený ředitel Rooney, který touží Ferrise nachytat při lži. V dalších rolích září Ellen Reck, Mia Sara, Jennifer Grey a Jeffrey Jones. O hlavní roli Ferrise přitom soupeřila celá galerie budoucích hvězd. Tom Cruise, Johnny Depp, John Cusack, Jim Carrey, Robert Downey Jr. I v této době velká star Michael J. Fox. Jenže Hughes psal Ferrise rovnou pro Broderika a o nikom jiném nechtěl od studia ani slyšet.
2: If anybody needs a day off, it's Cameron. He has a lot of things to sort out before he graduates. Can't be wound up this tight and go to college, his roommate will kill him. Pardon my French, but Cameron is so tight that if you stuck a lump of coal up his ass, in 2 weeks you'd have a diamond.
3: John Hughes napsal celý scénář teen komedie Volný den Ferrise Buellera za necelý týden. Do zápisníku si poctivě značil, kolik stránek za noc stihl a film bral jako svůj milostný dopis Chicagu. Město samo je tu vlastně další postavou.
4: Drugs?
5: Thank you, no, I'm straight.
4: I meant, are you in here for drugs?
5: Why are you here?
4: Drugs.
3: V malé, ale nezapomenutelné roli rozháraného mladíka na policejní stanici se mihne Charlie Sheen. A aby docílil toho správného omámeného výrazu, zůstal před natáčením přes 48 hodin zhůru. Samozřejmě, že nakonec zaspal. Ostatně tahle epizodka mu přihraje průlomovou roli v četě.
6: Adamson.
7: Here.
6: Adler.
8: Here.
6: Bueller. Bueller. Bueller. Bueller.
7: He's sick.
6: Thank you, Simone.
3: Ten monotónní kantor je skutečný ekonom Ben Stein. Hughes mu řekl, ať místo scénáře prostě odpřednáší skutečnou lekci z ekonomie, takže všechno, co Stein říká, je čistá improvizace.
9: The 1961 Ferrari 250 GT California. Less than 100 were made. My father spent 3 years restoring this car. It is his love. It is his passion. It is his fault he didn't lock the garage.
3: To slavné Ferrari není originál. Pro film Volný den Ferrise Buellera vyrobili 3 laminátové repliky na podvozku MG, protože opravdový vůz by byl příliš cenný na to, aby skončil tak, jak skončí. Rozhořčení automobiloví fanšmekři pak budou studiu posílat naštvané dopisy, že nechali zdemolovat tak úžasné Ferrari.
10: This is a Ferrari.
2: Que bella.
3: S rozpočtem kolem 6 milionů dolarů utrží Volný den Ferrise Buellera v kinech přes 70 milionů a stane se z něj jeden z nejvýraznějších trháků osmdesátek. Kritici jsou nadšení, diváci ještě víc a heslo Save Ferris se prolne z vodárenské věže rovnou do popkulturního slovníku. Stín jednohubky se postupně stane kultovní klasika, kterou v roce 2014 zařadí Kongresová knihovna mezi národní filmové dědictví.
11: What are we gonna do?
12: The question isn't what are we going to do, the question is what aren't we going to do.
13: Don't say we're not going to take the car home. Please don't.
12: If you had access to a car like this, would you take it back right away? Neither would I.
2: Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.

0: October 1, 0900 hours. Agent Stanley Goodspeed, agent trainee Marvin Isherwood initiated exam of wooden crate. Suspicion of sarin gas inside.
1: Let's see, we have some dirty magazines. Stone Age cave girls in the raw. Kinky. And, ooh, little baby doll. Look at Stan. Hey there, Stanley!
0: Hey, don't!
1: Hi, Stan!
2: Je 7. června 1996 a do amerických kin vstupuje akční thriller Skála. Režisér Michael Bay, který dosud dělal hlavně videoklipy a natočil pouze jeden celovečerák Mizerové, tím dokazuje, že

0: umí i velkolepou spektakulární akci. Ladies and gentlemen, welcome to Broadway! This cell block house, the most awesome scum in America. Ladies and gentlemen, I, Ranger Bob, cordially invite you to become inmates of Alcatraz. Temporarily, of course. Skupina elitních mariňáků pod vedením generála Hamla, kterého s ledovým klidem hraje Ed Harris, obsadí bývalou věznici Alcatraz, vezme turisty jako rukojmí a vyhrožuje, že na San Francisco odpálí rakety s nervovým plynem VX. Haml chce vymámit odškodnění pro rodiny vojáků, kteří padli v tajných operacích a oficiálně nikdy neexistovali. Vysoce respektovaný veterán tak volí teroristickou taktiku, aby vláda konečně uznala své mrtvé muže. Like being a caged animal. Spend a couple of years in there. What's the matter, fellas? Something with the tour? Proti němu pošle FBI prazvláštní dvojici, nervózního, ale geniálního chemika FBI Stanleyho Goodspeeda, Nicolase Cage, kterého z laboratoře vrhnou rovnou do čistokrevné akční mise. A k němu tajemného vězně, britského ex-agenta Johna Masona v podání Seana Conneryho, jediného člověka, kterému se kdy podařilo z Alcatrazu uniknout. Společně s ostrými hochy z Navy Seal musí proniknout do pevnosti a zastavit útok dřív, než se z mlhy nad zálivem stane plynová komora.
1: I'll cancel your reservations.
2: Get the Pentagon and call the San Francisco office. It seems Alcatraz was just reopened.
0: Mluví se také o tom, že scénáristi Quentin Tarantino a Aaron Sorkin, i když nejsou uvedeni v titulcích, zasahovali do scénáře jako script doctors, což by možná vysvětlovalo poměrně nemalou dávku humoru v tomto nervy drásajícím akčňáku.
3: My day, we did it all with a snorkel, a pair of flippers.
4: Your day?
0: Skála je učebnicový bejhem. Velkorozpočtová destrukce z produkční dílny Dona Simpsona a Jerryho Brickheimera. Natáčelo se přímo na ostrově Alcatraz a v San Franciském zálivu, což filmu dodává nefalšovanou atmosféru, ale štábu to logistiku rozhodně neusnadnilo.
5: You're shitting me.
6: I memorized the timing. I just hope it hasn't been changed.
7: Catch one of those flame bursts, your corpse.
6: Thank you. Have a nice day.
0: S rozpočtem kolem 75 milionů dolarů Skála odstartuje dominantním otevíracím víkendem se ziskem 25 milionů a nakonec celosvětově utrží přibližně 336 milionů. Kritici mluví o nadprůměrné akční podívané vtipu a vyzdvihují trojici Connery, Cage, Harris navzdory přepálené zápletce.
8: What did you dig up this guy?
0: Sean Connery si rolí drsného ironického Masona upevní status akční ikony i v pozdní fázi kariéry. Nicolas Cage, který zrovna získal Oscara za Leaving Las Vegas, se Skálou rázem překlápí v áčkového akčního hrdinu. Tahle role z něj totiž spolu s Con Air a Face Off udělá jednu z tváří hollywoodské akce druhé poloviny devadesátek. A Skála, tedy The Rock, se stává etalonem high concept akčních titulů a jedním z klíčových akčňáků devadesátek.
9: Looks like he fucked his commander.
10: I knew it, that son of a bitch jumped ship.
11: Welcome to The Rock.

0: listen. Do my best. Your best. Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen.
1: Přicestovali jsme do 24. června 1996 s novým releasem single Running Away od Nicole v mixu skvělého i Smooth. A v Japonsku vychází cover, který staví most přes půl planety. Toshi Kubota, etablovaná hvězda tamního R&B, představuje svou single verzi evergreenu Just the Two of Us, skladby, kterou v roce 1980 napsali Bill Withers, William Salter a Ralph McDonald pro Grovera Washingtona Juniora. Hey, yeah, jenže Toshi nespívá sám. Stvořil duet, do kterého přizval Caron Wheeler, hlas Soul to Soul a hitu Back to Life. Není to rozmar, propojuje tak japonské kořeny s anglofonním soulem. Album Sunshine Moonlight, z níž pochází tento single, je totiž výrazně amerikanizovaná deska a první, kterou vydal za hranicemi domova. Toshi Kubota přináší přelomovou R&B a J-soulovou nahrávku 90. let.

0: červnu standardně přicházejí ty nejlepší tracky, které zaručeně rozvlní léto. Todd Terry přináší 24. června 1996 jeden z nejnakažlivějších houseových songů nejen této dekády. Cover skvělého diskoválu od Music Keep on Jumpin'.
1: It's all about the song. The song is what got us here.
0: Tenhle hook zní už od roku 1978 a u mikrofonu tehdy stála jistá Jocelyn Brown. Ta se po 18 letech vrací k nové verzi tracku a teď po boku další soulové síly Marty Wash. Dvě dříve disco, nyní house divy, se přitom paradoxně ve studiu nepotkali. Jocelyn naspívala vokály v Londýně, Marta v New Yorku a obě královny s božským hlasem spojili až ve výsledném mixu. Přesto z toho srší chemie.
1: Yeah, I wanted to create so I could show off that I could create and not sample. So I did a couple records to show off that I could play music a little bit and all that shit, you know.
0: Jednička v amerických i britských tanečních žebříčcích a osmá v UK singles. Keep on Jumpin' Todda Terryho, banger a houseová hymna 90. let, u které se bude veselého psat i v naší době.

jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Stavím z orbity, tady Vanguard. Dnes letíme do Číny, respektive na dni. Vesmírná stanice Chen Kung se chystá zdvojnásobit. Z dnešních 3 modulů ve tvaru písmene T vyroste, jak popisuje portál space.com, takzvané dvojité T. Přibudou 2 experimentální moduly a 1 multifunkční, takže hmotnost stanice poskočí z 90 na 180 tun. A to není všechno. V roce 2027 má startovat vesmírný dalekohled Sunchen. Zrcadlo o průměru 2 metry, kamera s 2,5 miliardami pixelů a zorné pole 300x větší než Hubble. Poletí po stejné dráze jako stanice, aby mohl občas zaklepat na servis.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na Mars, kde to doslova bízí. Sonda Mars Express od Evropské agentury ESA zachytila nad údolím Mamers Vales desítky aktivních prachových vírů, takových těch malých tornád, co vznikají, když slunce ohřeje povrch a vzduch se začne točit nahoru. A pozor, na Marsu, kde je gravitace jen 38% té zemské, tyhle víry vyrostou až do výšky 8 kilometrů a ženou se rychlostí 45 metrů za sekundu. Jak popsal magazín Universe Today, snímek pořídila stereoskopická kamera HRSC, která rudou planetu mapuje už od roku 2003. Vědci poskládali až 9 kanálů kamery dohromady, aby změřili směr a rychlost každého víru. Údolí samotné se táhne 1000 kilometrů a pamatuje dobu, kdy tudy ještě tekla voda. 3 miliardy 800 milionů let zpátky. Marsovský úklid prachu v plném proudu, tak ať vám dneska nikdo nezvízí klid. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuj.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

giorno Angelo Ferrari. What to say? Toto jest Sanctus Groove.

Lekker dan zo'n home. Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. Crystal Waters presents

je ZUN.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul.
2: Not everyone understands house music.